0: je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete.
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci

klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

0: Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za...

Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně.

0: Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za...

0: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za...

aplikaci úplně zadarmo. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Tři minutky před půl šestou startujeme další srprový týden roku 2026 a opět bude tropický. I když ne celý, k tomu všemu se dostaneme. Ale když už teda úvod nového pracovního týdne přece jenom sakramentsky tropický bude, dodáme další hity pro dobrou náladu i osvěžení na playlistu Shakira Dai Dai. Tak dáme i další kousky Poetika.

0: konkrétnější, nabídneme v pondělí 10.8. předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. No a taky konečně odstartujeme tu soutěž o další klimatizaci.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně

0: monetizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
1: A že se bude hodit ona klimatizace, to už potvrdí aktuální předpověď počasí. Podle meteorologů ráno bude oblačno až polojasno, během dopoledne postupně většinou skoro jasno. Později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo, a od západu se mohou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Během večera srážky ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší dnešní odpolední teploty místy až 37 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 35. Teď aktuálně Spitihněv měří 16 stupňů Celsia, sympatická to teplota na vyvětrání. Břeclav, Prušánky, Podivín shodně po 18 stupních.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké pondělní ráno, minutku před půl šestou, vinčujeme i na cesty opatrně. V Brně v ulici Palackého třída máme hlášenu dopravní nehodu osobního vozidla a pozor také v Bzenci, v Bzinské ulici probíhají práce na silnici, komunikace neprůjezdná a bude až do 6. listopadu letošního roku. Tak šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
0: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
1: Ta ranní jízda, která vám už za chvíličku prozradí, kdože má v úvodu nového pracovně prázdninového týdne svátek, a podíváme se i lehoulince do historie. No a před 6 hodinou nebude chybět skřeťák a tradiční ranní vtípek. Tak ještě jednou krásné ráno, Moravo, a nezapomeňte do zbrusu nového pracovně prázdninového týdne vstoupit tou správnou, tedy pravou nohou. Ať se vám daří, teď už Shakira.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.

0: 5 hodin 40 minut přesný čas, pondělí 10. srpna, dobré ráno, Moravo, za námi Kid Leroy, Justin Bieber a Stay, před námi Poetika a Blízko a velmi blízko máme také dnešního oslavence v kalendáři v úvodu nového pracovního týdne vepsáno jméno Vavřinec a mužské jméno Vavřinec se pojí s vítězstvím a také s Vavřínem, tak doufám, že to vítězství přijde i dnes na startu dalšího pracovně prázdninového dne. No, Vavřincu máme tady na jižní a jihovýchodní Moravě poměrně poskromnu, na prstech jedné ruky bychom ho spočítali na Uhersko-Radisku i Zlínsku či Uhersko-Brodsku, na Brněnsku jich žije 11, taky tam pofrčí hudební dárek Poetika a Blízko. Svátek mezi našimi zvířecími kamarády dneska slaví Damiana Frigo, tak hafanům a kočičkám všechno nej. A pojďme i lehoulince do historie. Dnes 10. srpna se podíváme do roku 1937, to znamená, že přesně před 89 lety získal George Beauchamp patent na jednu z prvních elektrických kytar. Vypadala trošku jinak než ty, které známe dnes. Její kovové tělo připomínalo pánev a podle toho dostala i takovou přezdívku. Z nápadu, jak zesílit zvuk kytary, se ale postupně stala věc, bez které si dnes neumíme představit moderní hudbu. Od garáží, sklepu a obyváku, kde si začínající muzikanti zkoušejí první akordy, až po obrovské koncerty, kam chodíme za zábavu a kde kytara dokáže rozeznit celý stadion. Nebo hodonínské náměstí o uplynulých svatovavřineckých slavnostech. Tak tolik je lehoulinký pohled do historie. Zpátky k dnešním oslavencům, posíláme jim hudební dárek a za pár minut se v éteru pondělní raní zde objeví Skřeťák s ranním vtípkem.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po tři čtvrtě naše spondělní raní zdi AC/DC a Highway to Hell. Za chvíli Bruno Mars, tedy muzika z úplně jiného soudku, ale ještě předtím skřiťák a pondělní raní vtípek. Tak dobré ráno.
1: No krásné ránečko. Baví se Angličan, Francouz a Čech. A ten Brit říká, no my v pondělí začneme stavět hotel a v pátek už se v něm bydlí. Francouz na to, to nic není. My začneme v pondělí stavět obchodní dům a v úterý se v něm už nakupuje. No a Čech říká, ale chlapi, to my začneme v pondělí ráno stavět pivovar a v 10 jsou už všichni ožralí.
2: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.

0: Kolevo, kapela Krištof. Vyškovský starosta chce otevřít debatu o trestní odpovědnosti mladistvých. I o to budou první dnešní pondělní jihomoravské zprávy rádia. A bude to taky o té klimatizaci. Bude se hodit. Další tropické dny jsou před námi. Ostatně budeme konkrétnější za chvíličku, nabídneme aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj.
1: Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně za...

0: kanalizaci úplně zadarmo. Hezké srpnové pondělní ráno je 6. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz. Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
1: Vyškovský starosta chce otevřít debatu o trestní odpovědnosti mladistvých a Brno hledá podobu napojení nového bulvaru na opuštěnou. Napadení 15-letého chlapce ve Vyškově má dohru i na politické úrovni. Starosta Karel Jurka poslal premiérovi, předsedovi sněmovny a ministrovi spravedlnosti otevřený dopis, ve kterém žádá debatu o možném snížení věku trestní odpovědnosti. Reaguje tak na červencový útok skupiny nezletilých a mladistvých, po kterém napadený skončil v péči lékařů. Policie už všechny účastníky konfliktu zná a případ dále prověřuje. Starosta zároveň upozorňuje na nedostatečné kapacity odborné péče o problémové děti, například ve střediscích výchovné péče. Podle něj je třeba posílit hlavně prevenci a zasahovat dříve, než rizikové chování přeroste v závažnější násilí. Brno řeší, jak napojit vznikající bulvár na opuštěnou ulici. Magistrát vypsal soutěž na projekt severní části nové městské třídy, která propojí Uhelnou a opuštěnou. V první etapě se počítá s pravým odbočením do opuštěné. Projekt má vyřešit také cyklostezku, chodník, odvodnění, zeleň a inženýrské sítě. Hotový bulvár bude široký zhruba 50 metrů a nabídne 4 jízdní pruhy, cyklostezky, chodníky i prostor pro budoucí tramvajovou trať se dvěma zastávkami. Nová třída má spojit centrum Brna s plánovaným hlavním nádražím u dnešního Dolního nádraží. Jeho výstavba má začít v roce 2028. Dokončení se očekává nejdříve v roce 2035.
0: Rádio Jih, počasí.
2: A 2 minutky po 6. hodině jdeme na slibovanou předpověď počasí. Ráno bude oblačno až polojasno, během dopoledne postupně většinou skoro jasno. Později odpoledne a večer se oblačnost zvětší přechodně až na skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Během večera srážky ustanou a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty místy až 37 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, maximálně 35. Aktuálně v Bílovicích Uherského Hradiště 16, Hodonín, Vracov, Bulhary 18 stupňů Celsia.
3: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
0: Rádio Jih, doprava.
2: Znovu v pondělí také na cesty v Brně v ulici Palackého třída. Připomínáme dopravní nehodu osobního auta. Počítejte s možným nárazovým zdržením. A na Hodonínsku v Bzenci v Bzinské ulici probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná a bude až do 6. listopadu. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
0: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
2: Máte doma lékárničku, ve které už se sami tak trochu ztrácíte? Nejste jediní. Kolik peněz Češi každý rok doslova vyhodí za nepoužité léky, proč jich máme doma tolik, prozradíme už za pár minut. Teď Masterboy a Feel the Heat of the Night. Hezké pondělí.

0: 11 minut po 6. hodině Taylor Swift v pondělní ranní jízdě za kličku Pitbull anebo kapela One Republic. A pojďme k těm lékům. Pokud máte doma šuplík plný léku, takzvaně pro jistotu nejste sami. V Česku ale každý rok skončí nevyužité léky za zhruba 1,7 miliardy korun. Většina se sice odborně zlikviduje, ale asi léky za 0,5 miliardy lidé jednoduše vyhodí do koše. A to, uznáte, není dobře. Jedním z důvodů je podle odborníku ale i to, že praktický lékař a jednotliví specialisté nemají vždy dokonalý přehled o tom, co už pacient bere. Výsledkem může být zbytečné nebo dokonce duplicitní předepisování a v krajním případě i riziko předávkování stejnou účinnou látkou pod různými názvy. Pomocí může lékový záznam v e-receptu, do kterého se lékaři mohou podívat. Povinné to ale většinou není a tak někdy dostáváme prášky. Takové i makové a pak si řekneme, a tak toto si dám do šuplete, však užívám tady toto, no a potom se stane, že máme šuplík plný nevyužitých léků a samozřejmě systém to stojí prachy a ty prachy do toho systému dává kdo? No samozřejmě vy všichni. A ještě jedna praktická věc, prošlé ani nespotřebované léky nepatří do koše ani do záchodu, jak se bohužel také často stává. Zdarma je můžete odevzat v kterékoliv lékárně, která je ze zákona musí převzít. Přesto je podle průzkumu stále skoro pětina Čechů vyhazuje nebo splachuje. Tak tolik jedno lékárnické lékové téma v úvodu nového pracovního týdne. Teď zpátky k hitům pro dobrou náladu, protože už za pár minut přiblížíme soutěž o klimatizaci.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

20 minut po 6. hodině v pondělní ranní jízdě kapela One Republic, za chviličku Krištof a jejich půlnoční zích. No a protože i dneska nás čekají tropické teploty, jak zaznělo v předpovědi počasí, místy až 37 stupňů Celsia, je potřeba zahájit další soutěž na rádiu Chrádiu Jižní Moravy o klimatizaci. Je to tak, a mám pro vás soutěž, která vás může v létě pořádně schladit. Rádio X společně s Klimastyle.cz rozdává značkovou klimatizaci do bytu nebo domu v hodnotě 25 000 korun. A pozor, v ceně je i kompletní instalace a možnost ovládání přes mobilní telefon. A jak tu klimošku vyhrát? Je to jednoduché. Každý všední den mezi 6 ráno a 6 večer pozorně poslouchejte rádio. Jakmile uslyšíte stejný český hit dvakrát za sebou, berte telefon a volejte do studia na 518-345-678. Kdo se dovolá jako první, vyhrává klimatizaci za 25 000 korun. Podrobnosti také na našem webu www.radiojich.cz.

0: Před námi je pondělí 10. srpna, před námi jsou v tomto případě v ranní jízdě rády krátké jihomoravské zprávy a nezapomeňte, startujeme soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám na

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Je 6:30, krásné pondělní ráno, Moravo.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Připravovaná reforma porodnictví by podle současných parametrů neměla zasáhnout porodnice ve Zlíně ani v Uherském Hradišti. Obě jsou bezpečně nad hranicí 600 porodů ročně, kterou ministerstvo zdravotnictví zvažuje jako jeden z ukazatelů pro další fungování pracovišť. Hasiči zasahovali v sobotu nad ránem u hlavního nádraží v Brně. Kolem 5. hodiny začal hořet odpad mezi budovami správy železnice a plameny se následně rozšířily až na střechu. Na místo byly 3 jednotky a dorazili také drážní hasiči. K hašení použili 3 vodní proudy, příčinu požáru i výši škody hasiči dále vyšetřují.
0: Rádio Jih. Počasí.
5: Aktuálně měříme v Uherském Hradišti 17 stupňů. Hroznová Lhota má tu samou teplotu, po 18 pak máte v Bořeticích a v Modřicích.
0: Rádio Jih. Doprava.
4: Na vjezdu z Mutěnic směrem na Hodonín srazilo osobní auto z věz. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Tak šťastnou pondělní cestu.
6: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
0: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
4: Úvod nového týdne na Moravu znovu přinese vysoké tropické teploty. Jak to bude vypadat v týdnu dál? Podíváme se na dlouhodobější předpověď počasí. Teď ale 2 minutky po 6:30 zpátky hitům pro dobrou náladu, který je DJ Bobo.

0: 6:40, pondělní ranní z Offenbach, co nevidět holky a letní ráno. No, pondělí 10. srpna, tady letní ráno samozřejmě máme, na některých místech kapičku chladnější, což ale není vůbec od věci, trošku provětrat naše příbytky, protože i dneska v úvodu nového pracovně prázdninového týdne očekáváme tropické teploty, jak už zaznělo, dneska místy až 37 stupňů Celsia. No a co se týče tohoto týdne, tak letní teploty rozhodně nezmizí, nicméně v noci může být třeba místy jen kolem 14 stupňů Celsia. Na některých místech dokonce i prý méně, ale pojďme od začátku, před námi 2. srpnový týden, kdy ráno možná sáhnete po mikině a odpoledne budete hledat zase nejbližší stín, protože přes den nás totiž dál čekají třicítky. Dnes tady, jak už jsme říkali, může být dokonce místy až 37 stupňů Celsia, v noci ale postupně začnou teploty padat třeba i ke 14 stupňům Celsia. Dnes později odpoledne nebo večer se navíc mohou objevit bouřky. Od úterý se trošku ochladí, když to slovíčko ochladí, nevím, jestli v tomto případě lze použít, spíš bych řekl, že teploty překročí 35 stupňů Celsia, ale žádný konec léta očekávat podle meteorologů nemáme. Další dny mají být převážně slunečné a teploty se budou držet kolem 32 stupňů. Dobrá zpráva je to pro všechny, kteří se chystají sledovat Perseidy. Od zítřka až do čtvrtka mají být podle předpovědi docela dobré podmínky. Jen na noční pozorování už se pořádně oblečte, protože může být, jak jsme zmiňovali, místy třeba jen 14 stupňů Celsia. A to už pro někoho je teplota, kdy fakt sáhne po mikině. A pozor také stále na sucho. Na velké části Moravy dál platí varování před požáry a podle portálu Intersucho zasahuje extrémní sucho zhruba 40% celé naší republiky. Nějaké přehánky a bouřky by mohly dorazit, jak už jsme zmínili, i dnes, ale i koncem týdne půjde spíš však o místní srážky, někde něco napadne, někde se však neobjeví ani dešťová kapka. Léto pokračuje se sluníčkem, tropickými teplotami, stejně jako další ranní jízda.
1: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru Zlovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. V sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Sean Kingston. No a teď, teď té naší soutěži.
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: Chcete doma pořádný chládek? Rádio Jih a Klimastyle.cz rozdávají značkovou klimatizaci za 25 000 korun a to včetně kompletní instalace. Stačí poslouchat každý všední den od 6 ráno do 6 večer a jakmile uslyšíte stejný český hit dvakrát za sebou, okamžitě volejte na 518 345 678. První volající vyhrává klimatizaci za 25 000 korun. Podrobnosti také na našem webu www.radiojih.cz. Tak držíme i dnes pondělí 10. srpna.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
3: Že jo!

0: Reforma porodnic ze Zlína ani Uherského Hradiště se týkat nemá. Podrobnosti navídnou v pondělí 10. srpna Jihomoravské zprávy rády, které navrch přidají aktuální předpověď počasí slibující místy až 37 stupňů Celsia. Tak co k tomu hodit? Soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, za minutku bude 7.
7: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Reforma porodnice Zlína ani Uherského Hradiště týkat nemá a u hlavního nádraží v Brně hořel objekt správy železnic. Připravovaná reforma porodnictví by podle současných parametrů neměla zasáhnout porodnice ve Zlíně ani v Uherském Hradišti. Obě jsou bezpečně nad hranicí 600 porodů ročně, kterou ministerstvo zdravotnictví zvažuje jako jeden z ukazatelů pro další fungování pracovišť. Ve Zlíně loni evidovali 1447 porodů, v Uherském Hradišti 984. Pod touto hranicí jsou naopak Vsetína, Valašské Meziříčí. Ministerstvo ale zdůrazňuje, že žádný seznam porodnic určených k rušení zatím neexistuje a posuzovat se má také dostupnost a kvalita péče. Návrh reformy má být hotov do podzimu. Hasiči zasahovali v sobotu nad ránem u hlavního nádraží v Brně. Začal hořet odpad mezi budovami správy železnic a plameny se následně rozšířily až na střechu. Na místo vyjeli 3 jednotky a dorazili také drážní hasiči. Gašení použili 3 vodní proudy. Příčinu požáru i výši škody dále vyšetřují.
1: Počasí.
0: Před námi další letní den s tropickými teplotami. Ráno bude oblačno až polojasno, během dopoledne postupně většinou skoro jasno. Později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Během večera srážky ustanou a bude ubývat i oblačnost. Maximálně dnes až 37 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 35. Aktuálně Topolná 15, Zlín Liplov 16, Sedlec u Mikulova 17 stupňů Celsia.
3: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
1: Rádio Jih.
9: doprava.
0: A opatrně v Brně, v ulici Žarošická, máme tam požár vozidla, na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Počítejte se zdržením. Brno, v ulici Žarošická hoří vozidlo. Šťastnou pondělní cestu, s ranní jízdou rádia jich.
9: Ranní jízda.

0: v úvodu nového pracovně prázdninového týdne daří.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: posedmé DJ David Guetta a Teddy Swims a taky Tones and I. Za chviličku Kellyn, Viktor Šína, Safír a tento kousek pošleme Vavřincům, již mají dnes pondělí 10. srpna svátek. Mužské jméno Vavřinec se pojí s vítězstvím a také s Vavřínem. No ale na prstech jedné ruky bychom je spočítali tady na jižní a jihovýchodní Moravě, Břeclavsko, Kyjovsko, Uhersko, Hradisko, fakt tady by nám stačili prsty jedné ruky. Na Brněnsku máme 11 klapíků se jménem Vavřinec a na Hustopečsku 6, taky tam pofrčí hudební dáreček. Damiana Frigo, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak a fanům a kočičkám všechno nej. Ano, dnes, jak už jsme říkali, je 10. srpna a to znamená, že přesně před 89 lety roku 1937, abychom byli úplně přesní, získal George Bušen patent na jednu z prvních elektrických kytar. Vypadala trochu jinak, než ty, které známe dnes. Její kovové tělo spíš připomínalo pánev a podle toho dostala takovou taky přezdívku z nápadu, jak zesílit zvuk kytary, se ale postupně stala věc, bez které si dnes neumíme představit moderní hudbu. Od garáží, sklepů a obýváků, kde si začínající muzikanti zkoušejí první akordy, až po obrovské koncerty, kam chodíme za zábavou a kde kytara dokáže rozeznít celý stadion nebo hodonínské náměstí o uplynulých svatovavřineckých slavnostech. Tolik tedy lehoulinky pohled do historie, zpátky k Vavřincům, jež mají dneska svátek. Tady je hudební dárek.
1: Rádio Jich.

0: Coldplay, Viva La Vida.
1: Dalo by se říci, klika jako hrom. Skutečně obrovské štěstí měl v těchto týdnech řidič v čínské provincii Jiangsu. Na dálnici mu autem doslova proletěla ocelová trubka. Když si ho představíte, tak to není nic, co by člověk chtěl zažít. On z hrozivě vypadající nehody vyvázl jen s několika oděrkami v obličeji a trubka ho zcela minula. Všechno začalo u nákladního vozu. Jeho řidič sjel z dálnice v místě s omezenou průjezdní výškou. Na zákaz přitom upozorňovali elektronické tabule, ale prostě známe to všichni. Zákazy a lec, kdo to přehlédne. Přímo na sjezdu byla také brána vymezující maximální výšku vozidel. Nákladní auto se pod ní prostě a jednoduše nevešlo, no a při průjezdu strhlo několik ocelových trubek. Jedna z nich se právě rozletěla zpátky na dálnici, jako obrovský štěp prorazila čelní sklo právě projíždějícího osobního auta tady s tímto řidičem. Proletěla úplně celým vozem, ven se dostala až jeho zadní částí. V autě naštěstí seděl pouze řidič, protože kdyby bylo plně obsazeno, tak si myslím, že bychom o tom stát ani neinformovali, protože by to přineslo jako velmi nehezké následky. Tohoto jednoho picmoška, který tam seděl na místě řidiče, ta trubka úplně minula. Muž dokázal po nehodě sám vystoupit, no a podle agentury utrpěl jen několik drobných poranění. Řidič nákladního auta teď může v Číně počítat minimálně s pokutou, ve vážnějších případech tam za podobné nehody hrozí také odebrání řidičského oprávnění nebo trestní stíhání. Jedna nepozornost mohla stát za obrovskou tragédii, tady měl naštěstí řidič kliku jako hrom.
2: No, musím říct, že jsem to video viděl. Pouštěl jsem si ho dvakrát nebo třikrát, protože jsem pořád nechápal, jak se něco takového může stát. Představte si, že jedete prostě třeba po dálnici směr, já nevím, Břeclav,
1: jasně,
2: Brno, jo. Jedeš si to prostě v pravém jízdním pruhu a teď z ničeho nic z toho levého přiletí obrovská trubka jako šíp a propíchne ti auto. To prostě je neuvěřitelné.
1: No, hlavně, že to dobře dopadlo, jak říkám, být plně obsazené to auto, tak to určitě dobře nedopadlo. No.
3: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Co nového na jižní a jihovýchodní Moravě? Už za chviličku odhalí tentokrát krátké pondělní jihomoravské zprávy. Už dneska můžete vyrát klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
7: Hezké pondělní ráno, Moravu je půl osmé.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Napadení 15-letého chlapce ve Vyškově má dohru i na politické úrovni. Starosta Karel Jurka poslal premiérovi, předsedovi sněmovny a ministrovi spravedlnosti otevřený dopis, ve kterém žádá debatu o možném snížení věku trestní odpovědnosti. Brno řeší, jak napojit vznikající bulvár na opuštěnou ulici. Magistrát vypsal soutěž na projekt severní části nové městské třídy, která propojí Uhelnou a opuštěnou. V první etapě se počítá s pravým odbočením do opuštěné. Projekt má vyřešit také cyklostezku, chodník, odvodnění, zeleň a inženýrské sítě.
8: Rádio Jih, počasí.
9: Mrkneme na aktuální teploty. 17 měří Veselý nad Moravou a Velehrad, 18 mají Němčičky, 19 pak Nový Poddvorov.
8: Rádio Jih, doprava.
7: A připomínáme, v Brně v Žarošické ulici za odbočkou z Jedovnické směrem na Královo pole zasahovali hasiči a policie u požáru osobního auta. Počítejte i nadále s omezením provozu a s kratším zdržením. Šťastnou pondělní cestu.

0: 7.37, Lily Wood and the Breakup Priority, v pondělní ranní jízdě za chvilku Justin Timberlake a nebo Olivia Rodrigo, další hity pro dobrou náladu i pro osvěžení v úvodu nového pracovně prázdninového týdne z ranní jízdy rádia. Jejich český motorsport má po 16 letech zase vítěze závodu mistrovství světa silničních motocyklů. Filda Salač ovládl velkou cenu Británie v Moto2 a v Silverstoneu si dojel pro vůbec první triumf kariéry v šampionátu. 24-letý jezdec přitom startoval až ze 6. místa a ještě pár kol před cílem jel mimo stupně vítězů. V závěru ale dokonale využil chyb soupeřů, v posledním kole se dostal do čela a první místo už nepustil. Nemám slov, pořád tomu nemůžu uvěřit, říkal Salač po závodě a při české hymně na stupních vítězů se neubránil slzám. Jeho výhra je o to cennější, že Česko čekalo na vítězství v motocyklovém mistrovství světa od roku 2010, kdy uspěl Karel Abraham. Salač navíc potvrzuje skvělou letošní atmosféru, po druhém místě v Maďarsku a třetím doma v Brně přidal teď Británii vítězství. V průběžném pořadí Moto2 zůstává osmý. No a podle prezidenta autoklubu Jana Števíčka by tím jeho cesta rozhodně končit nemusela. Věří, že Salač má jednou i na titul mistra světa a na přestup do královské MotoGP. Tak držíme pěsti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Minutku po 7:45, Olivia Rodrigo, krásné pondělní ráno Moravou. Tropy na Moravě pokračují dnes až 37 stupňů Celsia. Možná by to chtělo klimatizaci.
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: Je to tak, dámy a pánové, máme pro vás další soutěž, která vás může v létě pořádně schladit. Rádio Jih společně s Klimastyle.cz rozdává značkovou klimatizaci do bytu nebo domu v hodnotě 25 000 korun. A pozor, v ceně je i kompletní instalace a možnost ovládání přes mobilní telefon. A jak vyhrát tuto klimatizaci? Opět a znovu, je to jednoduché. Každý všední den mezi 6 ráno a 6 večer pozorně poslouchejte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a jakmile uslyšíte stejný český hit dvakrát za sebou, berte telefon a volejte do studia na číslo 518-345-678. Kdo se dovolá jako první, vyhrává klimatizaci za 25 000 korun. Podrobnosti tradičně na našem webu www.radiojih.cz. Tak držím pěsti, základečku na jihu, v raní zdě seš a Ekvádor.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
3: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: Před námi je pondělí 10. srpna, před námi další čerstvé jihomoravské zprávy a kromě toho se dozvíte, že Brno hledá podobu napojení nového bulváru na opuštěnou. Před námi taky aktuální předpověď počasí slibující místy až 37 stupňů Celsia a proto z úvodu nového pracovního týdne soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
5: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme minutku po 8.
10: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Vyškovský starosta chce otevřít debatu o trestní odpovědnosti mladistvých a Brno hledá podobu napojení nového bulváru na opuštěnou. Napadení 15-letého chlapce ve Vyškově má dohru i na politické úrovni. Starosta Karel Jurka poslal premiérovi, předsedovi sněmovny a ministru spravedlnosti otevřený dopis, ve kterém žádá debatu o možném snížení věku trestní odpovědnosti. Reaguje tak na červencový útok skupiny nezletilých a mladistvých, po kterém napadený skončil v péči lékařů. Policie už všechny účastníky konfliktu zná a případ dále prověřuje. Starosta zároveň upozorňuje na nedostatečné kapacity odborné péče o problémové děti, například ve střediscích výchovné péče. Podle něj je potřeba posílit hlavně prevenci a zasahovat zasahovat dříve, než rizikové chování přeroste v závažnější násilí. Brno řeší, jak napojit vznikající bulvár na opuštěnou ulici. Magistrát vypsal soutěž na projekt severní části nové městské třídy, ta propojí Uhelnou a Opuštěnou. V první etapě se počítá s pravým odbočením do Opuštěné. Projekt má vyřešit také cyklostezku, chodník, odvodnění, zeleň a inženýrské sítě. Hotový bulvár bude široký zhruba 50 metrů a nabídne 4 jízdní pruhy, cyklostezky, chodníky i prostor pro budoucí tramvajovou trať se dvěma zastávkami. Nová třída má spojit centrum Brna s plánovaným hlavním nádražím u dnešního Dolního nádraží. Jeho výstavba má začít v roce 2028. Dokončení se očekává nejdříve v roce 2035.
0: Počasí. I 10. srpen roku 26 bude tropický, máme naměřit až 37 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 35. K tomu ráno podle meteorologů bude oblačno až polojasno, během dopoledne postupně většinou skoro jasno, později odpoledne a večer se oblačnost zvětší přechodně až na skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Během večera srážky ustanou a bude ubývat i oblačnost. Uherské Radiště, Louka, Moravská Nová Ves, Uherský Ostroh aktuálně 21 stupňů Celsia.
12: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
0: Rádio Jih. Doprava. Znovu taky na cesty na D52 mezi 9. a 16. kilometrem ve spinu na Pohořelice probíhají na krajnici práce údržby. Projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máte doma lékárničku, ve které už se sami tak trochu ztrácíte? Nejste jediní. Kolik peněz Češi každý rok doslova vyhodí za nepoužité léky a proč jich máme doma tolik, prozradíme už za chviličku. Teď jsou tady Daft Punk a fantastický kousek Get Lucky.

0: hodině Linkin Park in the End v pondělí 10. srpna. Máte doma šuplík plných léků pro jistotu, jakože takzvaně? No nejste sami, v Česku totiž každý rok skončí nevyužité léky za zhruba 1,7 miliard korun. Většina se odborně zlikviduje, ale asi za půl miliardy je prý lidé jednoduše vyhodí do koše. A proč, že jich tolik máme? Jedním z důvodů je podle odborníků i to, že praktický lékař a jednotliví specialisté nemají vždy dokonalý přehled o tom, co už pacient bere. Výsledkem může být zbytečné nebo dokonce duplicitní předepisování a v krajním případě i riziko předávkování stejnou účinnou látkou pod různými názvy. Pomocí může lékový záznam v e-receptu, do kterého se lékaři mohou podívat. Povinné to ale většinou není a pak vznikají takovéto komplikace. A ještě jedna praktická věc, prošlé ani nespotřebované léky nepatří do koše ani do záchodu. Zdarma je můžete odevzat v kterékoliv lékárně, která je ze zákona musí převzít. Přesto je podle průzkumu stále skoro pětina Čechů vyhazuje nebo splachuje.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 15 minut. No a v pondělí 10. srpna se vrhneme na sňatkové podvodníky. Ti tady byli, jsou a vypadá to, že i budou.
1: Je to tak, nikam nezmizeli, jen se podle toho, že už máme prostě takovou modernější dobu, přestěhovali na internet a jejich příběhy navíc jsou čím dál věrohodnější a vždycky si nějakou tou svou oběť najdou. Takzvaný romance scam funguje jednoduše. Podvodník si získá důvěru, slibuje lásku a dříve či později začne chtít peníze. Dříve se vydával hlavně za lékaře nebo vojáka na zahraniční misi. Dnes ale klidně zneužije identitu známé celebrity. Například žena na Chomutovsku poslala 105 tisíc korun člověku, 105 tisíc korun, to je neuvěřitelná suma, o které si myslela, že je zpěvák Bruce Springsteen. A 70-letý Pražan přišel kvůli falešné Sandře Balok o více než 6 milionů korun. Podle údajů policie tvoří ženy až téměř 90% nahlášených obětí podvodům, ale naletí i muži, těch zbylých 10% jsou prý oni. Psychologové upozorňují, že nejde jednoduše otázku inteligence, mnohem větší roli hrají zkušenosti, informovanost nebo osamělost. Přeci jenom ale, když by člověk dál jako nějak těch 5P dohromady, tak musí přijít na to, že tady něco nehraje. Situaci prý dle odborníků navíc komplikuje umělá inteligence, se kterou už podvodníci dokáží vytvořit přesvědčivé fotografie, texty, hlas a stále věrohodnější videa. Sami už kolikrát se přisíneme při tom, myslím si, že říkáme, jestli to je nebo není AI, jestli se to skutečně stalo nebo ne. A právě na to i tady tito sňatkoví podvodníci spoléhají. Dřívější varování v podobě špatné češtiny nebo podezřelé profilové fotografie tak už nemusí fungovat. To je už dávno pryč, tomu už odval čas. Pozor byste měli zbystřit hlavně ve chvíli, kdy vás internetová známo začne tlačit k posílání peněz. Tam je to prostě, tak jak teď říkají mladí, takzvaný red flag, dárkových karet nebo také jiné finanční pomoci, to po vás mohou chtít. Nejjednodušší obrana je velmi jednoduchá, novou online lásku si pořádně prověřit, mluvit o ní s rodinou nebo přáteli a peníze člověku, kterého osobně neznáte, neposílat. Ale mám pocit, že to je zase, tak jak tady mnohdy říkáme, jako bychom hrách na stěnu házeli a stejně nějaký tady ten picmošek zase se nechá napálit.
0: Jako upřímně řečeno, je mi jejich líto, jo?
1: No.
0: Ale jaká je šance, že se do tebe zamiluje Sandra Balok?
1: Je?
0: V podstatě nulová. V tomto máme my dva jako
1: to
0: zase
1: je
0: obrovskou výhodu. My to víme, že nikdy.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čekají další tropické teploty.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih.

0: komfort. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hezké letní ráno, Moravo, je 8:30.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Připravovaná reforma porodnictví by podle současných parametrů neměla zasáhnout porodnice ve Zlíně ani v Uherském Hradišti. Obě jsou bezpečně nad hranicí 600 porodů ročně. Tu ministerstvo zdravotnictví zvažuje jako jeden z ukazatelů pro další fungování pracovišť. Hasiči zasahovali o víkendu u hlavního nádraží v Brně, začal hořet odpad mezi budovami správy železnic. Plameny se následně rozšířily až na střechu. Příčinu požáru i výši škody hasiči dále vyšetřují.
0: Rádio Jih, počasí.
6: A podíváme se také na aktuální teploty. Teď o 8:30 měříme 23 stupňů ve Zlíně, 22 v Dolních Bojenovicích a v Lanžhotu a Babice hlásí 21.
0: Rádio Jih. Doprava.
5: Znovu taky na cesty na Zlínsko na silnici 3. třídy v Loučce směrem od Haluzic probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením provozu, zdržení nárazové. Šťastnou pondělní cestu.
0: Ranní jízda.
7: Ranní jízda.
0: Na rádiu Jí.
5: No, ve středu večer se rozhodně vyplatí zvednout oči k oblozem. Čeká nás totiž dvojitá vesmírná podívaná. Jedna začne ještě před západem slunce a druhá se naplno rozjede během noci. A podobně výrazný večer se u nás jen tak opakovat nebude. Podrobnosti už za chviličku.

0: byla zpěvačka Carly Rae Jepsen, za chviličku z Rakouska Mark Korn, a nebo třeba taky Everything But The Girl. Jsme v úvodu nového pracovního týdne, ale letí to, protože už míříme do půli pracovního týdne, neboť ve středu nás čeká opravdu výjimečný večer na obloze. Nejdřív přijde jedno z nejvýraznějších zatmění slunce, jaké u nás za dlouhá desetiletí uvidíme, a v noci na čtvrtek se přidají i Perseidy. Měsíc začne sluníčko zakrývat kolem 7:30 večer a v Česku může zastínit zhruba až 86% jeho celé plochy. Maximum připadá přibližně na 20 hodin a 11 minut. Jenže hlavně na východě republiky může slunce zapadnout dřív, než se k němu zatmění dostane. No a západem slunce podívána nekončí. V noci z 12. na 13. srpna totiž vrcholí Perseidy a na opravdu tmavém místě mimo města můžeme od půlnoci do rána zahlédnout zhruba 50 až 80 meteorů za hodinu. Podmínky budou letos výborné, protože měsíc nebude noční oblohu skoro vůbec rušit. Jediným velkým otazníkem samozřejmě, jak už to tak věc zbývá, zůstává to počasí, zdali pak klapne. No a na závěr jedno důležité upozornění ohledně zatmění slunce. Na zatmění se nikdy nedívejte přímo pouhým okem ani přes běžné sluneční brýle. Potřebujete speciální brýle nebo bezpečný filtr určení přímo k pozorování slunce, a když už využijete třeba i sklíčko ze svařovacích brýlí nebo z té kukly, tak taky musí to být s určitým číslem zatmavení, abyste si nepoškodili zrak. No, Roman Ťárna o 106.
1: středu. To rozhodně, a pamatuješ na to poslední obří na přelomu tisíciletí? To bylo,
0: jak vyli všechny pejsci.
1: To bylo doopravdy famózní, doteďka si pamatuju, jak byla taková neuvěřitelná tma. Tady chápu, že to vyjde docela blbě, že to vyjde až tak jako, že to vlastně ani člověk nemusí vidět. Tedy to bylo, jestli si dobře pamatuju.
0: Přes den se nezatáhne,
1: no,
0: ale
1: No, já mám pocit, to bylo tedy snad kolem pravého poledne, takže tedy to byla paráda.
0: No, ale tak na Perseidy bychom si mohli počkat, ale ten světelný smog bohužel v těch městech je docela zásadní.
1: No a řekl bych jako rok od roku větší, no.
0: Ale Romanťárna určitá, navíc středa, barz jakých dalších příjemných věcí je třeba. Teď třeba hitů pro dobrou náladu, 8 hodin 40 minut z pondělní ranní jízdy Markor.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na Moravu znovu přinese tropické teploty, tak je záhodno mrknout na novou soutěž.
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: Chcete doma pořádný chládek? Rádio Jich a Klimastyle.cz rozdávají značkovou klimatizaci za 25 000 korun, a to včetně kompletní instalace. Stačí poslouchat každý všední den od 6 ráno do 6 večer Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy, a jakmile uslyšíte hrát stejný český hit dvakrát za sebou, okamžitě volejte na 518-345-678, protože první volající vyhrává klimatizaci za 25 000. Podrobnosti na webu www.radiojich.cz.
1: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a denně.

0: těch novějších, třeba Hunter X. A nabídneme i kapelu Činasky. Stejně jako další čerstvé jihomoravské zprávy, které vám prozradí, že u hlavního nádraží v Brně hořel objekt Správy železnic.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
4: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu.

0: www.ngcentrum.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hezké pondělí je 9. Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Reforma porodnice Zlína ani Uherského Hradiště týkat nemá a u hlavního nádraží v Brně hořel objekt Správy železnic. Připravovaná reforma porodnictví by podle současných parametrů neměla zasáhnout porodnice ve Zlíně ani v Uherském Hradišti. Obě jsou bezpečně nad hranicí 600 porodů ročně, kterou ministerstvo zdravotnictví zvažuje jako jeden z ukazatelů pro další fungování pracovišť. Ve Zlíně loni evidovali 1447 porodů a v Uherském Hradišti 984. Pod touto hranicí jsou naopak setí na Valašském Mezříčí. Ministerstvo ale zdůrazňuje, že žádný seznam porodnic určených k rušení zatím neexistuje. Posuzovat se má také dostupnost a kvalita péče. Návrh reformy má být hotov do podzimu. Hasiči zasahovali o víkendu u hlavního nádraží v Brně. Začal hořet odpad mezi budovami Správy železnic a plameny se následně rozšířily až na střechu. Na místo vjeli 3 jednotky a dorazili také drážní hasiči. K hašení použili 3 vodní proudy. Příčinu požáru i výši škody hasiči dále vyšetřují.
5: Počasí.
4: Během dopoledne postupně většinou skoro jasno, později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo a od západu se mohou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Během večera srážky ustanou a bude ubývat i oblačnost. V úvodu nového pracovně prázdninového týdne naměříme až 37 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, maximálně 35. Minutku po 9. hodině Čejkovice, Bořetice 23, Brno, Slavkov u Brna 24 stupňů Celsia.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A ještě na dálnici D1 na 194. kilometru u Brna ve Spinu na Vyškov došlo k nehodě 2 kamionů. Počítejte s tvořící kolonou a nezapomeňte na Záchranářskou uličku. Na dálnici D1 zůstáváme, neboť na 221. a půltém kilometru ve Spinu z Brna do Vyškova stojí porouchané auto, taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu.

0: Šel. A tak po 9. hodině za mikrofonem opět Verča. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Opálená. V podstatě už oloupaná taky, ne?
1: Nejsem, se neloupu, ne.
0: A odpočatá.
1: Já jsem říkala, že jich potřeba ještě týden dovolené po dovolené.
0: Jasné, to tak prostě je. Ten návrat z dovolené do zaměstnání, do práce bývá docela traumatizující.
1: Ano.
0: Proto mám strach na dovolenou frčet. Možná nás ale jednou, dámy a pánové, teď z úplně jiného soudku, i když vlastně u prázdnin zůstaneme, možná nás jednou čeká změna, proti které školáci za mě asi protestovat nebudou. Horší už na tom budou možná rodiče. Řeč je totiž o jiném rozložení letních prázdnin kvůli horku. Budeme konkrétnější, podrobnější. Aha. Už za pár minut.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin a 15 minut, Jonas Brothers, hezké pondělní dopoledne, možná, jak už jsme to naťukli, nás jednou čeká změna, na kterou si školáci rozhodně stěžovat nebudou, možná o to méně zase, ale rodiče to přivítají, to že, říct, no. No, čeká nás možná jiné rozložení letních prázdnin, protože extrémní vedra v Evropě stále častěji komplikují výuku a některé země už kvůli přehrátým třídám školní rok zkracují nebo školy během vln veder zavírají. Debatě o změně termínu prázdnin se nebrání dokonce ani český ministr školství Robert Plaga. Připomíná totiž, že velká část českých škol nemá klimatizaci a během horkých červnových dnů se ve třídách špatně učí samozřejmě nejenom dětem, ale i učitelům. A právě červen je stále větší problém. Podle meteorologů se v posledních 20 letech objevují první dny s teplotami přes 30 stupňů Celsia. Už ve druhé polovině tohoto měsíce na některých místech, dokonce už i v tom červnu, jsou ty teploty přes těch 35 stupňů Celsia. A to prostě v té třídě, kde není klimatizace, je fakt napitel.
1: Takže by byly jako 3 měsíce prázdnin.
0: Zas až tak daleko to nemuselo dojít. V Evropě zatím žádný jednotný model neexistuje. Některé děti končí školu už v červnu, v severní Evropě se zase do lavic vracejí už během srpna. V některých zemích si termíny určují jednotlivé regiony nebo školy. Podle Plagy současné české rozložení prázdnin vychází hlavně z historických zvyklostí. Mm-hmm. Možná nevíš, proč jsou prázdniny červenec a srpen? Mm-mm.
1: Nevím.
0: Červenec a srpen byly původně volné, mimo jiné proto, aby děti mohly pomáhat při žních, a to ještě za dob habsburské monarchie. Takže otázka do budoucna zní, necháme prázdniny tak, jak je známe, nebo je kvůli stále teplejšímu začátku léta jednou posuneme. Ukáže samozřejmě až čas, ale prý je to ve hře.
1: No ale jestli je posuneme, tak se budou muset prodloužit, protože v srpnu je taky horko, že jo?
0: No tak já neříkám, že by šli děti v srpnu, šli by prostě v září a no. To učivo by se muselo buď ňat, jo? A nebo by se taky mohlo něco vypustit, protože se mluví o tom, že se toho učí některé děti přes příliš a potom z toho část vůbec v životě nepoužiješ, takže by bylo taky záhodno to nějak přeskládat.
1: To by bylo.
0: Víš co, necháme to pro jiných.
1: Necháme.
0: Jo? Necháme to pro koně, ten má na to větší hlavu, ne? Tak zpátky k hitům pro dobrou náladu, za chviličku Chinaski anebo Katy Perry. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No tak to ve světě chodí dneska. Minutka a bude 9:30. Za chviličku Meredith Brooks.
1: A já tady budu mít za chviličku taky téma, které bude možná asi zajímat tebe hodně. Protože se zjistilo, že se mimozemské signály možná skrývají tam, kde je ale nikdo nehledá, neposlouchá.
0: Jo?
1: Čem se tlemíš?
0: Nic, jakože se říká, že mě to bude hlavně zajímat. No, důležité je, že naši posluchači poslouchají rádiových rádio Jižní Moravy a že mají šanci vyhrát klimatizaci.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: CZ. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mall a CZ. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: nákup zdarma. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hi, hi a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: se tady Verča rozplývala, že by se taky chtěla někdy podívat do New Yorku.
1: Chtěla moc.
0: Říkám, je tam hezky. Jo, já říkám, jo, ale já jsem tam nebyl. Ty jsi tam nebyl, ne? Možná tak prostě na mapě.
1: No a teď se vydáme ne do New Yorku, ale do vesmíru, protože máme odtamtud zprávu, která dokazuje, že možná hledáme na špatném místě. Astronomové celá desetiletí naslouchají vesmíru a nehledají signály mimozemských civilizací. Skenují rádiové frekvence, analyzují ty data, čekají zatím nic, jenomže nová studie z Chile teďka přišla s takovou nepříjemnou otázkou. Co když posloucháme jenom malou část toho spektra? Vědci prošli archivní data z dalekohledu ALMA a zjistili, že existuje obrovský rozsah vyšších rádiových frekvencí, který prakticky nikdo nikdy neskenoval. Takže prostě celá léta hledáme mimozemský život, ale jenom v jedné části. Víš, jak by zněl celý telefonní seznam, ale prostě vytáčel furt dokola to stejné telefonní číslo. Takže třeba, když na to teďka došli, tak to prozkoumají víc a třeba něco zjistíme. Co se usiluješ?
0: No tak v obrovském vesmíru zatím nemáme přímý důkaz, že je o existenci mimozemského života, ale možná potom, co jsi to teďkom ty řekla, bude se hledat třeba i někde jinde. Třeba, já nevím, za týden, za 14 dnů, za měsíc, za rok, za dva. Budeme říkat, podívejte se, tenkrát jsme říkali, že se začal hledat někde jinde.
1: No.
0: A našlo jsem. To máš jak s klíčama, když je ztratíš. Si řekneš, já jsem je musel nechat někde tady. A pak je nejdeš úplně někde jinde.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: územní rozhodnutí. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Zoohodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoohodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Jihovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od visání majče, jeho odpeckování a destilaci na třístupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
5: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih.

0: Země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na sms-ticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Máme 10 hodin a z rádia jich přijeme krásné dopoledne.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Přístav v Hodoníně se zadrhl, kraj zrušil územní rozhodnutí a obnova Holoaseckých jezer v Brně se zřejmě posune na příští rok. Plán na nový přístav pro 80 lodí v Hodoníně narazil na procesní chybu. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí, protože po změně stavebního zákona měl řízení od července 2024 převzít právě kraj, což se nestalo. Rozhodnutí hodonínského stavebního úřadu tak nemá právní účinky a umístěním přístavu se bude zabývat krajský úřad. Projekt za odhadovaných 278 milionů počítá také s parkovištěm pro 45 aut a dvěma místy pro policejní lodě. Verdikt přivítal Spolek Děti Země, podle kterého by stavba poškodila cennou přírodu kolem řeky Morava a zasáhla do prostředí téměř 40 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů. Přístav měl být podle plánů ředitelství vodních cest hotov v roce 2028. Revitalizace Holáseckých jezer na jihu Brna letos v srpnu nejspíše nezačne. Projekt je stále ve fázi příprav a město navíc čeká na rozhodnutí o dotaci z operačního programu Životní prostředí. Podle náměstka primátorky Filipa Chvátala se tak zahájení prací pravděpodobně posune na příští rok. Náklady na obnovu přírodní památky mají přesáhnout 200 milionů korun.
3: Rádio Jih. Počasí.
1: Během dopoledne očekáváme převážně skoro jasno, později odpoledne a večer se zvětší oblačnost přechodně až na skoro zataženo a od západu očekáváme lokálně přehánky, výjimečně i silné bouřky. Co se týče teplot, tak ty vystoupají v Jihomoravském kraji až na 37 stupňů a ve Zlínském na 35. No a aktuálně hustopeče měří 24 a Uherské Hradiště, Lipov a Bučovice po 25 stupních Celsia.
0: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Kharkiv.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: Zdravíme taky na

Hit Radio Jih, Radio Jižní Moravy. No a jak už jsme naznačili, tak vztek ventilujeme každý nějak jinak. No a 27-letého muže takový vztek vyšel na víc než 10 000 korun. V uplynulých dnech v noci se totiž u hlavního nádraží v Brně pustil do velké skleněné tabule přístřešku nad schody. Za hlasitého křiku do ní prudce bouchal, až sklo výrazně popraskalo. Žádná hádka ani žádná potyčka tomu přitom podle strážníků nepředcházely. Muže zachytili kamery

0: rodiče předali jako podezřelého z trestného činu. Takže budiš to ponaučením pro všechny ostatní, ventilovat se dá stres nebo vztek i mnohem levnějším způsobem. Tak pamatovat na to a teď už si pojďme užít na rádiu další z dnešních hitů pro dobrou náladu. Hezké pondělí.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: už za pár minut. Hezké dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: 500. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark,

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

zpříjemnilo nečekané hudební kombíčko Andrea Bocelli a David Guetta. No a něco celkem nečekaného se stalo i dvěma kámošům v lese. Když si totiž tady ti dva kamarádi z Valtic postavili v lese pítko pro ptáky, tak chtěli hlavně místo, kde se jim budou dobře fotit. Jenomže tady v tom současném suchu a v těch vedrech z něj vznikla skoro lesní čerpací stanice. Michal

a navíc to u ptáků nekončí. Na pice tam chodí taky kuny, srnčí zvěř anebo včely a jedním takovým pravidelným hostem je dokonce srnec, kterému fotografové říkají Alois.

0: Už za malý moment Pussycat Dolls a jejich Buttons.
1: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Brzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Občerstvení u Slunce v Hovoranech vás srdečně zve na Hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení u Slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

od mikrofonu rádia jejich hezké pondělní dopoledne. Snad ho takovej máte. No a pojďme si k tomu ještě dát i po 11. hodině další skvělou muziku. Z té nás čeká třeba zpěvačka Shakira s novinkou Die Die.

0: prezenci čeká po 20 letech čištění. Hezké dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
3: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
8: Z rádia jí všem hezké dopoledne a právě teď nám odbyla 11. hodina.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Syrovinku ve Bzenci čeká po 20 letech čištění a Zlín nepochybil v kauze prodeje vily dvou nesvéprávných bratrů. Koryto syrovinky ve Bzenci by se mělo po zhruba 20 letech znovu čistit. Práce jsou předběžně naplánovány na příští rok. Město o přípravě projektu jednalo s ředitelem povodí Moravy v Uherském Hradišti a uplatnilo k němu své připomínky. Rozsah zásahu ale musí odpovídat původně schválenému stavu koryta, takže větší úpravy nejsou možné. Bzenec zároveň žádá častější odstraňování rákosu. Povodí Moravy proto požádá krajský úřad o výjimku z pravidel ochrany přírody. Zlín podle soudu nepochybil při opatrování dvou nesvéprávných bratrů, jejichž vila se objevila v nabídce realitní kanceláře. Soudce Jan Jirák zastavil řízení o možné výměně opatrovníka a uvedl, že město práva sourozenců nepoškodilo ani svoji funkci nezneužilo. Ke stejnému závěru podle něj dospěly také policie a veřejný ochránce práv. Radnice navrhla prodej domu kvůli jeho špatnému stavu a nutným opravám zhruba za 1 000 000 korun, přičemž posudek ocenil nemovitost s pozemkem na 14 milionů. Vila byla nabízena nejméně za 18 milionů a z utržených peněz chce město bratrům koupit byt. Verdikt zatím není pravomocný. Procesní opatrovnice jednoho ze sourozenců si ponechala lhůtu na případné odvolání.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Během dopoledne očekáváme převážně skoro jasno, později odpoledne a večer se zvětší oblačnost přechodně až na skoro zataženo a od západu očekáváme lokálně přehánky, výjimečně i silné bouřky. Teploty v Jihomoravském kraji až 37 stupňů a ve Zlínském 35, no a v tuto chvíli ve Vracově máte 26 stupňů a Hodonín, Kostice i Velehrad měří 27.
12: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
10: Rádio Jih. Doprava.

moc rádi, že i 18 minut po 11. zůstáváte s rádiem Mich. No a vypadá to, že rodiče v Boršicích se budou muset od začátku školního roku obrnit trpělivostí, protože obec začne na podzim bourat starý most přes dlouhou řeku, který je ale zároveň

0: parkoviště a točnu před školkou. A všechno toto musí být hotové nejpozději do října 2027. Takže boršičáci, obrňte se, ale to určitě zvládnete, my vám věříme a posíláme z rádia jich na uklidnění 90-kové Safe the Night.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dětské porodnici. Jednoduše měli tam minulý týden na porodním sále pořádně napilno. Za jediný den tam přivítali tolik miminek, kolik už dlouho ne. A my si k tomu detaily povíme na rádiu jich už za několik málo minut. Tak si na to počkejte a do té doby užívejte muziku.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio Jich a my

0: Rádio.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štíhne mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: sa z tých jména Anna, Mia, Jan a Štěpán. A mezi těmi méně obvyklými byla zase jména jako Augustín, Damir, Timotej, Ariana anebo Laila. Tak my každopádně všem rodičům novorozeňátek gratulujeme, zdravíme taky do Uherskohradišťské porodnice a nejenom tam posíláme z rádia jich Kristýnu a její Horehroně.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Šaroňského studia rádia ich dobrou chuť k obědům taky a i ochutnávku muziky pro tu první odpolední hodinku si dáme na playlistu třeba Savage Garden a jejich I Want You. Radio přidá hit Blood Runner.

0: info třeba o tom, že obnova brněnských Holáseckých jezer se zřejmě posune na příští rok.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Na

0: www.centrum.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Za minutku bude 12 z rádia, jich vám přejeme dobrou chuť.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Přístav v Hodoníně se zadrhl, kraj zrušil územní rozhodnutí a obnova Holáseckých jezer v Brně se zřejmě posune na příští rok. Plán na nový přístav pro 80 lodí v Hodoníně narazil na procesní chybu. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí, protože po změně stavebního zákona měl řízení od července 2024 převzít právě kraj, což se nestalo. Rozhodnutí Hodonínského stavebního úřadu tak nemá právní účinky a umístěním přístavu se bude zabývat krajský úřad. Projekt za odhadovaných 278 milionů počítá také s parkovištěm pro 45 aut a dvěma místy pro policejní lodě. Verdikt přivítal spolek Děti země, podle kterého by stavba poškodila cenou přírodu kolem řeky Moravy a zasáhla do prostředí téměř 40 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů. Přístav měl být podle plánů ředitelství vodních cest hotov v roce 2028. Revitalizace Holáseckých jezer na jihu Brna letos v srpnu nejspíše nezačne. Projekt je stále ve fázi příprav a město navíc čeká na rozhodnutí o dotaci z operačního programu životního prostředí. Podle náměstka primátorky Filipa Chvátala se tak zahájení prací pravděpodobně posune na příští rok. Náklady na obnovu přírodní památky mají přesáhnout 200 milionů.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Z počátku odpoledne by nám mělo převažovat oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo silnými bouřkami. Během odpoledne bude přechodně polojasno a později odpoledne se začne oblačnost opět zvětšovat. Lokálně se znovu můžou tvořit přeháňky nebo bouřky. Teploty vyšplhají až na 37 stupňů v Jihomoravském kraji a až na 35 ve Zlínském. No a mrkneme taky, jak jsme na tom s teplotami venku právě teď. 27 stupňů hlásí Němčičky a po 28 Zlín, Těmice i Stupava.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Hezké.

Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

co se děje při chemických reakcích. Starší žáci si navíc budou moct dělat vlastní měření a výsledky potom vyhodnocovat. Kamera vyjde zhruba na 40 000 korun a využití najde ve fyzice, v chemii i v biologii. Škola

CD displeje. No já když to vidím, slyším, co se všechno dává nového do těch škol, tak mě tak napadá, že snad to ty děti začne bavit ta škola, nebo co. No, ukáže nám to čas.

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu.

0: Po 2. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a Bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nepochybil v kauze prodeje vily dvou nesvéprávných bratrů. O tom a nejen o tom budou jihomoravské zprávy rádia jejich podání Petra Jindry. Krásné odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: planety, slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Za 2 minutky nám odbije 13. hodina z rádia, jich přejeme krásné pondělí.
2: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Syrovinku ve Bzenci čeká po 20 letech čištění a Zlín nepochybil v kauze prodeje vily dvou nesvéprávných bratrů. Koryto syrovinky ve Bzenci by se mělo po zhruba 20 letech znovu čistit. Práce jsou předběžně naplánovány na příští rok. Město o přípravě projektu jednalo s ředitelem povodí Moravy v Uherském Hradišti a uplatnilo k němu své připomínky. Rozsah zásahu ale musí odpovídat původně schválenému stavu koryta, takže větší úpravy nejsou možné. Bzenec zároveň žádá častější odstraňování rákosu, povodí Moravy proto požádá krajský úřad o výjimku z pravidel ochrany přírody. Zlín podle soudu nepochybil při opatrování dvou nesvéprávných bratrů, jejichž vila se objevila v nabídce realitní kanceláře. Soudce Jan Jirák zastavil řízení o možné výměně opatrovníka a uvedl, že město práva sourozenců nepoškodilo ani svoji funkci nezneužilo. Ke stejnému závěru podle něj dospěly také policie a veřejný ochránce práv. Radnice navrhla prodej domu kvůli jeho špatnému stavu a nutným opravám zhruba za 1 000 000 korun, přičemž posudek ocenil nemovitost s pozemkem na 14 milionů. Vila byla nabízena nejméně za 18 milionů a z utržených peněz chce město bratrům koupit byt. Verdikt zatím není pravomocný. Procesní opatrovnice jednoho ze sourozenců si ponechala lhůtu na případné odvolání.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Zpočátku odpoledne by nám mělo převažovat oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Během odpoledne bude přechodně polojasno a později odpoledne se začne oblačnost opět zvětšovat lokálně i s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vyšplhají až na 37 stupňů v Jihomoravském kraji a až na 35 ve Zlínském. No a právě teď přesně ve 13 hodin Bzenec měří 30, Břeclav a Jalubí 31 a Zaječí 32 stupňů Celsia.
0: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
6: Rádio Jih, doprava.
5: Zdravíme všechny řidiče.

0: Za moment Olivia Dean s hitem Menajný.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

A kdybyste to doteď nahoru nevěděli, tak staré knížky nemusí končit v kontejneru a klidně ještě můžou někomu udělat radost a navíc taky třeba pomoct dobré věci. Krom jiného totiž

Dětské knížky navíc putují do dětských domovů a další knížky do veřejných knihovníček. Takže pokud máte doma knížky, kterých se chcete zbavit, tak buď takhle, a nebo jsou i další možnosti, můžete darovat, prodat, vyměnit, a teprve ty opravdu poškozené nebo plesnivé patří k recyklaci. Tak já doufám, že ty použitelné

0: pila starých vín.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1.

0: Čau, Vlasti.
1: Ahoj, Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Já vím, že nejsi zvyklá, dej mi to na sedmičku.
0: Já jsem vyšla ze cviku.
1: Už tě slyším, no je mi to úplně jasné. Vidím, že jsi dovezla studecká čočku. Co
0: ne,
1: to tady máš?
0: Ta už není z Turecka, ta už je tady od nás.
1: To je tady z Hodoša, je mi to je. No jak se změla, prosím tě?
0: Já ti to hned řeknu, já ti dám ty dvě slova a k ním
1: dobře,
0: ti to navážu, jo?
1: Okay,
0: to navazuje. Takže.
1: Odvážná Hermiona.
0: Skoro no. Evonila nerda. Ježiš.
1: Adrenalinová. Adrenalinové sporty.
0: Ichtyžas.
1: Zážitky.
0: Tak, já jsem normálně letos, já nevím, mě tam něco hrablo v té hlavě.
1: Přeskočila ti?
0: Ano, a já jsem dělala všechno, čeho se bojím normálně. Jakože lítali jsme s tou, s dcerou, s Ninkou, na takovém tom, jak jede ta loď a táhne ti na tom hlavě, na tom padáku.
1: Taky nevím, jak se to jmenuje.
0: Tak, nevím, já jsem to věděla, už to taky nevím. No tak na tom. A pak jsem třeba řekla, že nikdy v životě nebudu jako z lodí skákat na širé moře. Tak to jsem třeba taky dělala. Takže nevím, no.
1: A řekni nám, prozraď nám, co ještě máš takového, jakože nikdy v životě dělat ještě nebudeš.
0: Ne, já to radši říkat nebudu, nebo to příští týden udělám.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dalšími jihomoravskými zprávami. V nich mimo jiné informace také o tom, že Chardonnay z Blatnice vyhrálo jubilejní galerii rulandských vín v Kyjově. No a také dnes za nějakých 20 minut budeme na rádiu jich jmenovat dnešní oslavence, tak pokud nějakého takového máte ve své blízkosti, pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606 703 889. Pouze jméno, příjmení a kde bydlí.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: Vodafone. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
6: Hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Chardonnay z Blatnice vyhrálo jubilejní galerii Rulandských vín v Kyjově a požár ubytovny v Hodoníně mohl souviset s elektrokoloběžkou. Chardonnay z Blatnice pod svatým Antonínkem se stalo absolutním vítězem jubilejního 20. ročníku galerie Rulandských vín, která o víkendu zaplnila kyjovské náměstí hrdinů. Šampionem je pozdní sběr ročníku 2025 z rodinného vinařství Bílé Karpaty. Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 409 vín, z toho 359 z Česka a Slovenska. Poprvé v historii galerie dorazilo také 50 vzorků ze slovinské vinařské oblasti Jeruzalém. Vína už na konci července anonymně hodnotilo 40 odborníků v 8 komisích. Nejvýše hodnocené Rulandské modré pak pocházelo ze Sobulek od vinaře Ladislava Esterky. Vyšetřovatelé už mají pravděpodobnou příčinu pátečního požáru ubytovny u vlakového nádraží v Hodoníně. Hasiči pracují s verzí, že oheň vznikl v souvislosti s provozem elektrokoloběžky, jestli začala hořet například při nabíjení, ale zatím potvrzené není. Kvůli požáru jednoho z pokojů muselo budovu opustit 22 lidí a několik zvířat. Tři osoby převezli záchranáři po nadýchání kouře do nemocnice. Škoda se odhaduje na 400 000 korun. Hasiči uchránili majetek asi za 5 milionů. Variantu, že požár způsobila cigareta nebo nedopalek, zatím vyšetřovatelé vylučují.
8: Rádio Jih. Počasí.
6: Ve Veselí nad Moravou a v Kunovicích měříte aktuálně 33 stupňů Celsia, v Dolních Bojanovicích 32, ve Slavičíně potom 31 stupňů Celsia. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnost ubývat a večer může být i jasno. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 27 až 30.
10: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: A pojďme na silnice na Břeclavsku na trase z Nikolčic na Hustopeče na příjezdu do Kurdějova havarovala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. V Brně na Burianově náměstí havarovalo osobní auto, počítejte s omezením. A na Zlínsku mezi Otrokovicemi a Machovou srazilo osobní auto Senu. Dejte tam pozor. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu. Hlavně, prosím vás, nohu z plynu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Máme 3 minuty po 14. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, jak už jsem říkal před malou chvíli, tak budeme jmenovat dnešní oslavence. Pokud někoho takového máte, kdo dneska slaví svátek nebo narozeniny, jeho jméno, příjmení a odkud je, jenom tyhle ty tři věci, pošlete na 606 703 889.

0: 14 hodin 9 minut, Jamely a její Superstar. Nevím, jak se na tom byli, nebo ještě jste dnes vy, ale já se dobrovolně přiznávám, že po ránu se mi vůbec nic nechtělo. A když jsem se potom chystal na odpolední vysílání, zjistil jsem, že si nemusím dělat starosti, protože dnes má být právo líný úplně každý posluchač rádia Jich. Je totiž mimo jiné den lenosti. No a nejenom o tom bude řeč na rádiu Jich po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu a pokud nebudu líný, tak přečteme jména dnešních oslavenců.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

tak ti z rádia přejeme všechno nejlepší a gratulujeme i tobě, kdo dnes 10. srpna oslavuješ narozeniny, stejně jako Vlasta Sedláková z Rohace, Eduard Krajner z Jihlavy nebo Blanka Tomšiová z Rohace. Tak všechno nejhezčí.

0: 10.8. je mimo jiné den lenosti, světový den lvů, den mrakodrapů a den vlogování, což jsou na video natočené a namluvené deníky nějakého člověka. Dnes 10. srpna se narodil mimo jiné slavný španělsko-americký herec a režisér Antonio Banderas. Je to muž, který přišel do Hollywoodu bez znalosti angličtiny a přesto se vypracoval mezi největší světové hvězdy. Jeho životní filozofie je plná zdravého pokory a odhodlání. Tak pojďme na jeho zamyšlení. Očekávání je matkou všech zklamání. Neplánuj si, jak přesně musí věci dopadnout. Děj se, co děj, a dávej do toho všechno. Proč si to vzít k srdci? Antonio nám tím připomíná, že největší brzda je náš vlastní strach z toho, že věci nepůjdou přesně podle plánu. Místo neustálého stresování se výsledkem se stačí soustředit na přítomný okamžik a dát do práce maximum. Výsledek se pak dostaví sám. No a když máme ten den lenosti, tak si dáme jeden vtip na toto téma. Sedí borec ve Slavkově u Brna u křižovatky a chytá lelky. Přijde k němu pocestný a ptá se, která cesta prosím vás vede do Bučovic? Borec se ani nehne a jen zašilhá okem doprava. Tak tohle jsem ještě neviděl. Dám vám 500, když mi ukážete ještě větší lenost, než je tahle. Dobře, strčte mi tu 500 do kapsy.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máme 14 hodin 18 minut a tady tahle ta muzika, nebo lépe řečeno následující trojka hitů pro dobrou náladu, už opravdu poletí dnešním oslavencům, tak ještě jednou všechno nejlepší. Vy všichni, kteří dneska slavíte svátek nebo narozeniny, pokračovat budeme zase zítra, samozřejmě. Tady jsou special pro vás Queenie, I Want to Break Free.

0: tom, co nás čeká ve vysílání Rádia Jih Dál. Dobrá zpráva pro řidiče i pěší v Břeclavi. Nově upravený most v Poštorné je ode dneška kompletně otevřený a zcela bez omezení. Jeho stavba za bezmála 87 milionů korun přinesla i nečekanou komplikaci, když práce na čas držely hnízdící vlaštovky. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak držte vlnu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
3: MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu.

0: www.centrum.cz. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů

0: od BYD a díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: hodin 42 minuty. Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně otevřelo nově opravený most na silnici 1/55 v břeclavské části Puštorna, konkrétně na třídě 1. máje. Řidiči i pěší tak mohou vytížený úsek na průtahu městem využívat bez jakýchkoliv omezení. Ten se z velké části otevřel už pátek v 8 hodin ráno, ale právě kvůli dokončovacím pracem museli například chodci chodit po provizorním mostu. Kompletní demolice starého mostu a výstavba nového vyšla na bezmála 780 milionů korun bez daně. Během prací museli stavitelé řešit i nečekané komplikace, jako bylo například hnízdění vlaštovek na původní konstrukci. Silničáři také začínají odstraňovat provizorní přemostění. Tak do Poštorné samozřejmě zdravíme a za chviličku pošleme třeba politiku a jejich blízko.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cimbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Občerstvení u slunce v Hovoranech vás srdečně zve na Hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení u slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jeho Beautiful Things. Beautiful things that I've got. Z 90. si dáme Michaela Jacksona, Black or White. A co se týká československé muziky, mimo jiné Kabáti Bára. Lékaři nesmí podmiňovat péči registračním poplatkem, také o tom budou mimo jiné další humorářské zprávy, které má pro vás připravené kolega Petr Indra. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají Opěta Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Každý už tam bude.
5: Přestaň! Štíhá mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
11: Hezké pondělní odpoledne, bylo přesně za 2:15.
12: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Lékaři nesmí podmiňovat péči registračním poplatkem a družstevní byty na brněnském Kamenném vrchu se začnou stavět v září. Za zdravotní péči hrazenou z veřejného pojištění nesmí lékaři vybírat žádné další povinné poplatky. Ministerstvo zdravotnictví pravidla od letoška zpřísnilo, přesto se podle něj podobné případy v ordinacích stále objevují. Zakázané jsou například registrační poplatky, jejichž nezaplacením by lékař podmiňoval přijetí nebo další ošetření pacienta. Legální naopak mohou být platby za potvrzení nebo jiné služby, které pojišťovna nehradí. Pacient se může nejprve obrátit přímo na poskytovatele péče, následně na zdravotní pojišťovnu nebo krajský úřad. Za porušení pravidel může lékaři hrozit i vysoká pokuta. Brno se po letech příprav chystá v září zahájit výstavbu družstevního bydlení na Kamenném vrchu. Projekt počítá s 353 byty, z toho 280 družstevními, přičemž 650 z nich zatím zůstává volných. Město uvádí cenu necelých 108 000 korun za metr čtvereční, tedy zhruba o třetinu méně než u novostaveb v Brně. Developeři ale výpočet kritizují a tvrdí, že po přepočtu podle běžné metodiky vychází průměrná cena asi na 117 000 korun za metr. Celkové náklady na projekt přesahují 2,5 miliardy. První obyvatelé by se měli na Kamenný vrch nastěhovat na konci roku 2029.
13: Rádio Jih.
15: jich. Počasí.
11: 33 stupňů Celsia teď máte na venkovním teploměru v Kyjově, v Topolné a v Archlebově. 34 měříte potom v Otrokovicích. V úterý očekáváme polojasno až skoro jasno. K večeru bude oblačnost ubývat a večer může být i jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 27 až 30.
2: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
15: Rádio Jih. Doprava.
11: Pojďme se podívat také na silnice. Připomínám, že na Břeclavsku na trase z Nikolčic na Hustopeče na příjezdu do Kurdějova se dořešuje havárka dvou osobáků, místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem a že v Brně na Burianově náměstí havarovalo osobní auto, počítejte s omezením. Nová nehoda se potom řeší na Uherskohradišťku v Jalubí, tady se srazily dvě osobní auta, dejte pozor, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
11: Minutu po 15. hodině otevíráme další společnou hodinku, kdy vás bude provázet Vlastia Macík, tak věřím tomu, že se máte i při pondělku úžasně. No a co nás čeká tuhletu hodinu? Rozhodně premiérový hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Tak si na ní počkejte. Tady je Michael Jackson.

0: za nějakých 6 minut pro vás budeme mít na rádiu jich další porci hudby, která vám pomůže zastavit se, nadechnout a zaměřit se na to, co v životě opravdu, ale opravdu stojí za to. Držte vlnu na jihu, protože je pondělí, přijde premiéra rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.
0: Ale pozor, protože právě v tuhletu chvíli hrajeme kabáty. Začíná nám písnička Bára, tak věřím tomu, že už jste byli na našich webových stránkách www.radiojich.cz a víte, že pokud bychom teďka kabáty a Báru zahráli ještě jednou, tak je to pokyn, abyste volali na 518 345 678.

0: Vlasovka.
1: Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
2: Vítejte u dalšího dílu hitů, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Máme tu další porci hudby, která vám pomůže zastavit se, nadechnout se a zaměřit se na to, co v životě opravdu, ale opravdu stojí za to. Tak držte vlnu na jihu. Dneska si dáme naprostou klasiku, která v sobě nese obrovský kus moudrosti a klidu. Připomeneme si totiž kapelu Mňága a Žďorp a jejich skvělou písničku I cesta může být cíl. Co se v ní zpívá? Zrychlený vlak náhle stojí, asi tak v půli cesty, zbývá vzdát čest padlému stroji a zbytek dojít pěšky. A náhle už není kam spěchat, vítací výbory nebudou čekat. Kolikrát v životě se za něčím honíme, pořád v poklusu, stres, termíny, povinnosti a přitom občas prostě zrychlený vlak náhle stojí. Mňága a Žďorp nám v téhle písničce s úžasnou lehkostí připomíná, že není kam spěchat, že se občas musíme zastavit, odložit ty pomyslné kufry a nechat věci plynout. A pak přijde to hlavní poselství, které se celou písničkou jako nit táhne a které si dneska vrijeme do paměti. I cesta může být cíl. Ano, přesně tak. Nemusíme mít neustále splněno na 100%. Nemusíme hned vědět, kde přesně skončíme. Důležité je žít teď a tady, vnímat okolní svět, nechat déšť vsáknout a radovat se z každého kroku. Vždyť s fajn lidmi po boku a s otevřenou myslí je život hned o poznání veselější. Takže si tuhle písničku pusťte pořádně nahlas, usmějte se na lidi kolem sebe a pamatujte si, užijte si samotnou cestu, protože ta je tím nejlepším cílem. Z rádia jich vám v rámci rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, posíláme do uší Mňágu a Žďorp a jejich hitovku I cesta může být cíl.
1: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

hodině na Rádiu Jih. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 hodin 28 minut Goča na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Co podle vás napadne české vědce vylepšit jako první? Velká napětí? Ano, pivo. V Brně proto vytvořili mikroskopické bioroboty z pivovarských kvasinek, kteří sami míchají pivo a po práci je z nápoje jednoduše vytáhnete magnetem. Víc vám o této novince prozradíme na rádiu Jih hned po další trojice hitů, o kterou se postará Joan Osborne, Damiano David a nebo taky zpěvačka Beyoncé.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká. A to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mastra Kovomatky Jov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty.

0: srpna od 15 hodin.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Beyoncé, Single Ladies na frekvencích Rádia Jižní Moravy. Tak co by tak český vědec mohl zkoušet vylepšit raději než pivo, že jo? Tým profesora Martina Pumery z brněnského vysokého učení technického vyvinul unikátní mikroskopické bioroboty, kteří pomáhají zrychlit jeho kvašení. Jde o malé kapsle, které v sobě spojují pivovarské kvasinky a magnetické nanočástice. Když kvasinky tvoří bublinky oxidu uhličitého, roboti se v nápoji sami pohybují nahoru a dolů. Pivo tím přirozeně míchají v celém jeho objemu a celý proces výrazně zefektivňují. A to nejlepší přichází nakonec. Po kvašení je z piva jednoduše vytáhnout pomocí magnetického pole, takže není potřeba žádná další filtrace. Navíc se dají použít opakovaně a brněnský tým už jedná o jejich nasazení s velkým evropským pivovarem. No, tak to jsem zvědavý, co si na nás ještě vymyslí.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: A co se týká novějších věcí, Alex Warren, Fever Dreams. Kolega Petr Indra má pro vás připraveny další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že požár ubytovny v Hodoníně mohl souviset s elektrokoloběžkou. Počkejte si na podrobnosti, já jsem Vlastně Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme

0: set. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Kyjovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od visání majče, jeho odpeckování a destilaci na 3-stupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
4: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
6: Z rádia jich vám přejeme krásné pondělní odpoledne, za minutu bude 16 hodin.
7: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Chardonnay z Blatnice vyhrálo jubilejní galerii rulandských vín v Kyjově a požár ubytovny v Hodoníně mohl souviset s elektrokoloběžkou. Chardonnay z Blatnice pod svatým Antonínkem se stalo absolutním vítězem jubilejního 20. ročníku galerie rulandských vín, která o víkendu zaplnila kyjovské náměstí hrdinů. Šampionem je pozdní sběr ročníku 2025 z rodinného vinařství Bílé Karpaty. Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 409 vín, z toho 359 z Česka a Slovenska. Poprvé v historii galerie dorazilo také 50 vzorků ze slovinské vinařské oblasti Jeruzalém. Vína už na konci července anonymně hodnotilo 40 odborníků v 8 komisích. Nejvýše hodnocené rulandské modré pak pocházelo ze Sobulek od vinaře Ladislava Esterky. Vyšetřovatelé už mají pravděpodobnou příčinu pátečního požáru ubytovny u vlakového nádraží v Hodoníně. Hasiči pracují s verzí, že oheň vznikl v souvislosti s provozem elektrokoloběžky, jestli začala hořet například při nabíjení, ale zatím potvrzené není. Kvůli požáru jednoho z pokojů muselo budovu opustit 22 lidí a několik zvířat. 3 osoby převezli záchranáři po nadýchání kouře do nemocnice. Škoda se odhaduje na 400 tisíc korun. Hasiči uchránili majetek asi za 5 milionů. Variantu, že požár způsobila cigareta nebo nedopalek, zatím vyšetřovatelé vylučují.
8: Rádio Jih, počasí.
6: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Němčičkách měříte aktuálně 31 stupňů Celsia, ve Velké nad Veličkou a v Polišovicích 32 a ve Starém Městě u Uherského Hradiště 33 stupňů Celsia. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno. K večeru bude oblačnost ubývat a večer může být i jasno. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia a ve Zlínském kraji 27 až 30.
1: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: Podíváme se také na silnice v Brně, v Kounicově ulici u křižovatky s Kotlářskou. Bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením. A na trase z Brna na Pohořelice za sjezdem na Modřice se střetlo osobní auto s motorkářem. Počítejte taktéž se zdržením a my vám z Rádia Jih přejeme šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Máme přesně 2 minuty po 16. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, my jsme za to moc a moc rádi, díky za to a posíláme vám zpěvačku Pink a bude taky Sia.

0: Zpěvačka Sia, skoro 16 hodin 9 minut, aktuální čas na rádiu. Tak a po frekvencích rádia se už za chvíli přesuneme na Zlínsko, tam, kde nás posloucháte na 969 FM v Uherském Hradišti a okolí a také na 98 FM ve Zlíně a okolí. Barum rally ještě nezačala, ale policie už vyráží do ulic. Ve Zlínském kraji čeká řidiče zvýšený dohled, radary i rozsáhlé uzavírky. Po dalších dvou hitech pro dobrou náladu vám řekneme víc, tak rozhodně držte vlnu na jihu. A jak se tak dívám, tak jako první budou Miraj, Malinovej, Syrup. Uvidíme, jestli nebudou náhodou dvakrát za sebou, že jo?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: aktuální čas. A my se teďka podíváme a řekneme se něco víc o řevu motorů. Téměř 300 policistů budou od zítřka dohlížet na bezpečnost během Barumček Rally Zlín. Kontrolovat budou hlavně rychlost, alkohol za volantem a také nepovolené tuningové úpravy aut fanoušků. Do akce se zapojí dopravní, pořádková, cizinecká i kriminální policie a k dispozici bude také vrtulník. První výrazné omezení čeká centrum Zlína ve čtvrtek od 22 hodin 45 minut až do půl druhé ráno kvůli seznamovacím jízdám na městské rychlostní zkoušce. V pátek se jí trať uzavře už od 16:30 odpoledne a centrum má být znovu průjezdné až hodinu a půl po půlnoci. Samotný 55. ročník Barumček Rally Zlín odstartuje v pátek odpoledne. Do Zlína, kde nás hladíte na 98 FM, samozřejmě zdravíme, no a pošleme další hity pro dobrou náladu, třeba zmiňovaného a slibovaného Alexe Vorena a jeho Fever Dream.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: celkově druhou příčku s téměř milionem návštěvníků. Sousední Zlínský kraj ale díky cizincům trhá 15-leté rekordy. Podrobnosti o tom, jak se liší chutě českých a zahraničních turistů, si řekneme víc už za chvíli tady na rádiu Jih, tak držte vlnu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: chladí přes telefon, v létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se

0: Léto je v plném proudu a Český statistický úřad spočítal, jak se dařilo jižní a východní, jihovýchodní Moravě lákat turisty v první polovině roku. A my vám to teď na rádiu jich odtajníme. Jižní Morava zůstává sice na špici, ale sousední Zlínský kraj trhá rekordy. Jihomoravský kraj si pevně drží pozici jednoho z nejnavštěvovanějších regionů v republice. Od ledna do června se tu ubytovalo téměř 940 tisíc hostů. Za mírným meziročním růstem stojí hlavně čeští výletníci. Cizinců k nám totiž dorazilo o něco méně. Ve Zlínském kraji to vypadá trochu jinak. Období od dubna do června tam bylo z pohledu návštěvnosti nejsilnější za posledních 15 let. Dorazilo tam přes 240 tisíc lidí a na rozdíl od jižní Moravy jim k rekordům výrazně pomohla právě zahraniční klientela. Tak zdravíme na všechny strany a z rádia jich posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Pokud chcete vyhrát klimatizaci v hodnotě 25 000 korun, tak rozhodně poslouchejte, jestli Činasky a hitovka 1970 nebude hrát dvakrát, protože pokud ano, tak jste ve hře právě o klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Družstevní byty na brněnském Kamenném vrchu se začnou stavět v září, také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
5: Kyo slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
6: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Zatím ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
5: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
13: Lékaři nesmí podmiňovat péči registračním poplatkem a družstevní byty na brněnském Kamenném vrchu se začnou stavět v září. Za zdravotní péči hrazenou z veřejného pojištění nesmí lékaři vybírat žádné další povinné poplatky. Ministerstvo zdravotnictví pravidla od letoška zpřísnilo, přesto se podle něj podobné případy v ordinacích stále objevují. Zakázané jsou například registrační poplatky, jejichž nezaplacením by lékař podmiňoval přijetí nebo další ošetření pacienta. Legální naopak mohou být platby za potvrzení nebo jiné služby, které pojišťovna nehradí. Pacient se může nejprve obrátit přímo na poskytovatele péče, následně na zdravotní pojišťovnu nebo krajský úřad. Za porušení pravidel může lékaři hrozit i vysoká pokuta. Brno se po letech příprav chystá v září zahájit výstavbu družstevního bydlení na Kamenném vrchu. Projekt počítá s 353 byty, z toho 280 družstevními, přičemž 650 z nich zatím zůstává volných. Město uvádí cenu necelých 108 tisíc korun za metr čtvereční, tedy zhruba o třetinu méně než u novostaveb v Brně. Developeři ale výpočet kritizují a tvrdí, že po přepočtu podle běžné metodiky vychází průměrná cena asi na 117 tisíc korun za metr. Celkové náklady na projekt přesahují 2,5 miliardy. První obyvatelé by se měli na Kamenný vrch nastěhovat na konci roku 2029.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat opět venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, v Břeclavi, v Babicích a v Kosticích. Aktuálně měříte 34 stupňů Celsia, v Moravském Písku potom 33. V úterý očekáváme polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnost ubývat a večer může být i jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 27 až 30.
6: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Mám tady info o tom, že v Brně v Gromešově ulici za sjezdem z Hradecké se střetlo osobní auto s motorkářem, projedete jedním jízdním pruhem. V Brně v Kounicově ulici u křižovatky s Kotlářskou bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením. A ještě čerstvá dopravní nehoda na Uherskohradisku v Bystřici pod Lopeníkem srazilo nákladní auto cyklistu. Dejte tam pozor, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máme 3 minuty po 17. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, my jsme za to moc a moc rádi, takže díky za to a my vám posíláme další hity pro dobrou náladu.

0: 9 minut po 17. Máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Díky za to, tohle je Robbie Williams, jeho rap DJ. Za chvíli slibovaný Sombr, anebo taky Činasky 1970. A co nás čeká ve vysílání rádia Jih dál? Vavřinecké hody v brněnském Komíně měly nepříjemnou dohru. Jeden z návštěvníků skončil po nočním incidentu v poutech a následně také v nemocnici. Držte vlnu na jihu, uslyšíte víc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Silně opilý muž dělal v noci na neděli rozruch na Vavřineckých horech v brněnském Komíně. Po frekvenci rádia jich 105.1 FM teď míříme do Brna a okolí. Podle svědků muž obtěžoval mladé ženy, odstrkoval kolem jdoucí a snažil se vyvolat potyčku. Když přijeli strážníci, 40tníka držel na zemi hasič a muž se dál spouzel, takže skončil v poutech. Kvůli opilosti navíc zavrávoral a udeřil se do hlavy. Záchranáři ho proto odvezli do nemocnice a případ teď míří do správního řízení kvůli podezření z přestupku proti občanskému soužití. Co k tomu dodat? Snad jen, že příště pro něj bude lepší obtěžovat maximálně dámské kolo.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Adam Myšík, Partička, živá muzika i benefice pro místní kostel. Taková bude Bzenecká pouť, která nabídne od pátku do neděle nabitý program pro všechny generace. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu. My vám zatím posíláme Shakiru, Davida Guettu a Jennifer Lopez.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás

0: bike.cz.
1: Už tam budem, nech toho.
2: Raději už tam budem.
1: Přestaň, chtí mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969

0: Bzenec o víkendu ožije tradiční bzeneckou poutí. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak si tam pojďme podívat. V pátek večer od 9 rozjede program Party s Adamem Mišíkem a DJs. V sobotu v 5 odpoledne odstartuje druhý den bzenecké pouti benefiční koncert. Jehož výtěžek pomůže s opravou věže bzeneckého kostela a od 7 večer přijde na řadu partička na vzduchu. Ve 21 hodin si potom zatrsáte na zábavě s kapelou Generace. Bzenecká pouť pokračuje také v neděli od 3 hodin odpoledne, cymbály na ulici s cymbálovou muzikou Floriánek, po celý víkend od 14. do 16. srpna a potom můžete navštívit také výstavu Františka Pavlici v kapli svatého Floriána a Šebestiána. Do Bzence zdravíme, držíme pěsti, ať vyjde počasí a pošleme další hity pro dobrou náladu. Vlasťa Macík se pro dnešek loučí, držte vlnu na jihu, my se spolu slyšíme zase zítra ve 2. Čauko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: Comfort. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
3: MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu.

0: www.centrum.cz.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Chardonnay z Blatnice vyhrálo jubilejní galerii rulandských vín v Kyjově a požár ubytovny v Hodoníně mohl souviset s elektrokoloběžkou. Chardonnay z Blatnice pod svatým Antonínkem se stalo absolutním vítězem jubilejního 20. ročníku galerie rulandských vín, která o víkendu zaplnila kyjovské náměstí hrdinů. Šampionem je pozdní sběr ročníku 2025 z rodinného vinařství Bílé Karpaty. Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 409 vín, z toho 359 z Česka a Slovenska. Poprvé v historii galerie dorazilo také 50 vzorků ze slovinské vinařské oblasti Jeruzalém. Vína už na konci července anonymně hodnotilo 40 odborníků v 8 komisích. Nejvýše hodnocené rulandské modré pak pocházelo ze Sobulek od vinaře Ladislava Esterky. Vyšetřovatelé už mají pravděpodobnou příčinu pátečního požáru ubytovny u vlakového nádraží v Hodoníně. Hasiči pracují s verzí, že oheň vznikl v souvislosti s provozem elektrokoloběžky, jestli začala hořet například při nabíjení, ale zatím potvrzené není. Kvůli požáru jednoho z pokojů muselo budovu opustit 22 lidí a několik zvířat. 3 osoby převezli záchranáři po nadýchání kouře do nemocnice. Škoda se odhaduje na 400 tisíc korun. Hasiči uchránili majetek asi za 5 milionů. Variantu, že požár způsobila cigareta nebo nedopalek, zatím vyšetřovatelé vylučují.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Dnes večera v noci polojasno, noční teplota 20 až 17 stupňů. Zítra na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být jasno. Na jihu Moravy naměříme až 32 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 30.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: Rádio.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. We'll be right back.

0: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Brzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat rýnské rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: let. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih, počasí.
3: Moravo, další prázdninové pondělí je v běhu a já mám pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci polojasno až oblačno a teploty od 16 do 20 stupňů. V úterý pak polojasno až skoro jasno s teplotami od 29 do 32 stupňů.

0: pondělní večer Rádio Jichno a já hned z kraje týdne přidám několik krojovaných pozvánek. Ta první se týká letošních hodů v Křižanovicích v těch u Bučovic. Co tam budete moct už o víkendu zažít, vám prozradím za chviličku. Do té doby tu mám další hity, které pošleme vám všem pro lepší večerní pohodičku. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělí večer zůstáváte si hem, no a já mám dnes, tak jak jsem se zmínil, i info z Křižanovic, z těch u Bučovic, kde už tento víkend proběhnou letošní krojované hody. A vy tak od pátku 14. do neděle 16. zažijete stavění máje, stárkovský táborák, sobotní předhodovou zábavu, mši, průvod obcí i nedělní hodovou zábavu. Samozřejmostí budou pouťové atrakce, tedy hody v Křižanovicích u Bučovic, už tento víkend od 14. do 16. srpna. Novinky z naší Moravy, ale večery na jihu jsou hlavně o skvělé muzice, tak pojďme dál. Já pro vás mám další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Moravo, další srpnový týden je v běhu a vy ho načínáte s rádiem Jich. A já dnes musím připomenout, že na dohled je i Vyškovská pouť. Proběhne o tomto víkendu a já vám její program představím už za chviličku. Tak buďte s námi a 10. srpnový večer si vylaďte svěžími letními hity pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme

CZ. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: desátý srpnový večer trávíte ve společnosti Rádia Jich. No a platí, že tento víkend na Moravě zaburácí mimo jiné i Vyškovská pouť, která od 14. do 16. srpna vytvoří z Vyškova epicentrum letní zábavy. No a vy budete moct zažít unikátní atmosféru a program, který rozezní celé Masarykovo náměstí a areál pivovaru Vyškov. Na pódiu se postupně vystřídají No Name, Michal Hrůza, Mňága až Dorp, Emma Smetana a Jordan High, Fast Food Orchestra, Tereza Balonová, Kači a mnoho dalších. K tomu navíc pouťové atrakce, spousta jídla a pití, prostě bude to velké, tedy Vyškovská pouť letos mezi 14. a 16. srpnem. Tak si to tam vyražte užít a další letní dny užijte naplno, stejně jako dnešní večer. Tu jsou další songy a na jihu s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih.

0: Moravo, další prázdninové pondělí je ve svém finále a vy i 10. srpna večer zůstáváte si hem. Právě dnešek ve jménem kalendáři patří Vavřincům. No a zítřek úterý bude patřit všem nositelkám jménem Zuzana. I ty na Moravě rozhodně potkáte, třeba na Hodonínsku jich je 313, na Břeclavsku 267, na Kyjovsku 292, 733 na Zlínsku, 60 u nás na Bučovicku a v Brně 2291 Zuzan. Tak to s nima zítra pořádně oslavte a zůstaňte si hem. My vám k tomu budeme celý den hrát ty nejlepší hity pro dobrou náladu. Jsme Rádio Jecha po 20. další prázdninové tipy a parádní muzika. Tak buďte s náma, i dnes večer s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, další prázdninové pondělí je v běhu a já mám pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci polojasno až oblačno a teploty od 16 do 20 stupňů. V úterý pak polojasno až skoro jasno s teplotami od 29 do 32 stupňů.

0: Pondělní 10. srpnový večer na jihu jede jako vlak a my už se za moment zastavíme i v Koryčanech, kde znají termín letošní pouti. Pozvu vás tam už za chviličku, tak si vylaďte další prázdninový večer dalšími hity pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Lili.

0: Pojď sem.
1: Pondělní večer, Rádio Jichno, a v Koryčanech se připravuje letošní pouť. Ta proběhne už první zářijový víkend, tedy mezi 4. a 6. zářím. A i letos vás bude v tyto dny ve městě čekat spousta pouťových atrakcí, stánků, muziky a tance. Chybět nebude pestrá a občerstvení, vínko, prostě tradiční pouťová pohodinda. Takže letošní koryčanská pouť, pozor, už mezi 4. a 6. zářím. Tak si to tam vyražte super užít. Tahle událost je vlastně důkazem, že i začátek září můžete užít naplno. Každopádně při pondělku vám všem přejeme si parádní finále dalšího prázdninového pondělí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Desátý srpnový večer, zůstáváte si Hem a letošní Ždáňská histokola a mariánské poutní slavnosti mají svůj termín a našlapaný program. Podrobnosti k další velké moravské události prozradím za chvilku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný pondělní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Desátý srpnový večer, jedete dál na vlnách jihu a já dnes nakouknu i do Ždánic. Svůj termín a program mají totiž letošní histokola a mariánské poutní slavnosti. Dvěma událostem budou patřit dny 15. a 16. srpna, tedy tato sobota a neděle. A vy v rámci letošního ročníku zažijete jízdy historických kol, vystoupení mažoretek, barmanskou nebo parkurovou show, kapely jako Reddy Kirkren, Voxela, Karla Hegnera, dětské dopoledne, taneční zábavy nebo poutní mši svatou. Tedy Moravo, pozor, histokola a mariánské poutní slavnosti ve Ždánicích už 15. a 16. srpna. Pondělní večer na vlnách jihu plný dobrých zpráv a nejlepších songů pro lepší náladu, tak pojďme do nich. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Pondělní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě polojasno až oblačno a teploty od 16 do 20 stupňů. V úterý pak polojasno až skoro jasno s teplotami od 29 do 32 stupňů. Další prázdninové úterý je na dohled, tak do něj vplujme v pohodě ve společnosti nejlepší muziky Rádia Jih. Krásný zbytek pondělní noci vám přeje Josef Bouda.

0: teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: 22. hodina pondělí se nám krátí a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě polojasno až oblačno a teploty od 16 do 20 stupňů. V úterý pak polojasno až skoro jasno s teplotami od 29 do 32 stupňů. Já už v tuto chvilku pro vás chystám další nálož nejlepší hitů jihu pro dobrou náladu. Tak zůstaňte s náma a mějte pohodovou noc. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Pouda.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, i hodinu před půlnocí jste si hém a já mám pro vás počasí na zbytek dnešní noci a zítřejší úterní den. V noci na Moravě polojasno až oblačno a teploty od 16 do 20 stupňů. V úterý pak polojasno až skoro jasno s teplotami od 29 do 32 stupňů. Tak tedy mějte pohodový zbytek noci a parádní úterní den. Nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 20.

0: CZ. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 11. srpna. Po zbytek noci bude na Moravě polojasno až oblačno a teploty od 16 do 20 stupňů. V úterý pak polojasno až skoro jasno s teplotami od 29 do 32 stupňů. Ze studia posíláme další hity pro dobrou náladu a přejeme klidný úterní den, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarušit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historií lidské.

0: Teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a klima Style.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 20.

Freestyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.